Hned musí ven. Onen appendix. A tak vezmu papír a čtu. Gypsy.cz, i hned ho vypni. Musí ven. Krucifix. Krucipísek.